Tak a jsme na konci. Tohle to byl poslední hudební zářez dnešního speciálu. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprizované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne.

0: Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.
1: Mendocino, Mendocino, volaj útě ládě i na nojí, je ta stavět, je to věc.

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Krásně po celé po šesté raní. Tohle je Ráj na frekvencích rádia. Hej, přesně tak. A společně s vámi ten Ráj uskutečníme skvělou muzikou, také informace dorazí.

Kapela Argeman startovala tedy dnešní ranní éter a ranní proud. A věřím, že se přitom dobře stává, dáváte si možná svoji první kávu, bodej by ne. Já bych v životě ve 4 ráno a potom v 6 ráno dvě kafe za sebou nedal. Nicméně další informace, také doprava, servis, Honza Lidl a další.

0: Zapnutá Blackstone Sherry, 6:45 a my se podíváme ale na oblohu aktuálně. Lenka je tady.
1: Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm, místy i s bouřkami. Na východě zpočátku polojasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 23, na východě 24 až 32 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 a v Beskydech 23 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní, na východě čerstvý jižní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
2: Rádio Hey!

legendárně ze ZZ Top. A 7 minutek pouhých nás dělí od 6:30, skutečně jak to letí, jak to utíká. Po 3 letech se do Česka vrátila hvězdná superkapela Hollywood Vampires. Upíří, Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry a Tommy Hendrickson zahráli skvělý koncert plný rockových hitů, makabrózní atmosféry i nadhledu. Naposledy v Brně Vampirům přeskakovali vanastáci, tedy vanastové věci. Na koncertu v Praze si tuhle roli Robert Kodym zopakoval rovnou s Lucí v nové sestavě s Viktorem Dickem. Každopádně u nás další muzika.

Dámy a pánové, tahle ta úžasná, pomalá, klidná, příjemná muzika od Scorpions nám vyšla přesně na půl sedmou. Hezké ráno vám všem, ranní éter, ranní proud v plném proudu, který vám také přináší stavební holding Enteria Pardubice, ať už je to H-Centrum Pardubice, sportovní relax, sportovní areál, nebo hokejová hala Enteria Pardubice.

Dámy a pánové, slyšíte dobře, je to tak, Jakuba Ryba, Kutná Hora, Rybičky 48.

Tato úžasná parta vystoupí také 19. září v Hořicích na 25 letech kapely Traktor, kdy tady Traktor, Euforie, Panoptiko a my se na to dneska podíváme společně také s Martinem Kapkem.

Jak se říká, nad Pardubicemi a Prahou svítá, je to tak, Halloween doznívá za malý okamžik sedmá raní. Dneska máme v raním eteru a v raním proudu také hosty, ať už to bude Honza Riedl, Ondra Němec nebo Martin Kapek.

0: Showtime Rock for you.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert.

0: Pražicích. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Je to tak, ne jinak, dámy a pánové, krásné ráno vám všem, ať už máte kávu, čaj.

0: skvělá parta kestery, kysáci za námi a před námi je Lenka a počasí aktuálně obloha. Pojďme se podívat, jaké počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm, místy i s bouřkami. Na východě zpočátku polojasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 23, na východě 24 až 32 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 a v Beskydech 23 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní, na východě čerstvý jižní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
1: Rádio Hej!

Je to neskutečné, jak nám to letí. 7 pouhých minutek do půl osmé. Honza Riedl za okamžik. Guns N' Roses, Paradise City.

Dobře rozjetý v hraní metodu, hraní proudu Mick Jagger. Michal Schenker Group, to je další skvělá muzika. A pojďme za ní, minuta po půl osmé.

0: Je to tady a je to tak, ten správný čas, krátce po půl osmé, Honza Riedl. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné ráno, slyšíme se, dobrý je to signál, ano.
0: Krásný signál, tak a pojďme se podívat, jak je to dobré také na silnicích na hlavních tazích, ať už je to Brno, ať je to Praha, ať je to Plzeň, ať jsou České Budějovice, Moravská Třebová, kdekoliv, pojďme na to mrknout.
1: Informace máme z celé republiky, ale víceméně jenom z těch nejklíčovějších klíčových uzlů,
0: ano.
1: Tak tam má smysl se o tom zmiňovat, protože jinak se všude jezdí poměrně v pohodě. A to i přesto, že když se podíváme na meteoradar, tak přes Českou republiku přechází taková blnka trošku nějakého pršení, takže leckde je mokro, ale ještě nejsou po ránu, to si všimněte, a je to dobře, takové ty zářijové ranní mlžky, což si myslím, že je prima, ale potom si taky nějak, myslím si, že za týden, za dva budeme říkat o tom svícení a podobně. Teď nebudu předbíhat, rovnou se vrhnu na aktuální situaci. V tuhle chvíli je docela husto na pražském okruhu, především mezi D1 a D5, samozřejmě teď je docela výrazně směrem k letišti husto u tunelů, kde bude začínat, předpokládám, blokové odbavování, to znamená, dávejte pozor, kdyby se tunel před váma zavíral, tak ať vás nevyfotíme, ať vás zbytečně neobesíláme. Omlouvám se, říkám, že to vím, ano. Že to říkám zbytečně, ale tak přeci jenom známe se. No a pokud jde o Brno, tak tam směrem od Prahy je v tuhle chvíli nějaká taková přerušovaná kolonka kamionů, je tam přeci jenom jako nějaký zdržení, i když taková tragédie to není. Z druhé strany je takový ten příbrněnský Odviškova, příbrněnský provoz tam někde u těch Holubic, někde kolem toho 210. Tam to klasicky taky tuhne, ale tam s tím nemáme nic společného. Tam to je opravdu jenom to křížení u Brna. Pokud jde o další silnice, dálnice, tak v tuhle chvíli zvednu prsty, jakkoliv tam asi příliš nejezdíte. To je Chomutovská D7 ve směru na Prahu na exitu 75. Tak přímo v tom exitu, dálnice jako taková jezdí a přímo v tom exitu, tam se, ale je to opravdu fakt asi 20 minut, možná ani to ne, zmastil nějaký nákladák, asi tam přijel, ale je to jenom moje domněnka, říkali mi chlapi, koukali na kamery, asi tam přijel trošku rychleji, tak se tam překlopil, snad je v pořádku, tak to tam nějak uklidíme a 75. D7 už pro vás bude jezdit taky. Co byste chtěli vědět víc?
0: Já si myslím, že informace jsme skoro vyčerpali, pokud nemáte skoro nic nebo vůbec nic, Honzo, tak samozřejmě to můžeme ukončit, ale já cítím, že bychom tam třeba něco ještě jako vyšpíchli nebo vyšťouhli, ale
1: no, jasný,
0: nevím.
1: Samozřejmě. Včera jsem dával dohromady nějaký ještě do konce roku takový ty říjnový, listopadový důležitý termíny a mezi ty termíny možná, že by vás zajímalo, víte co, ať do vás tady jenom nebuším takovým těma dálnicema, 160 metrů a tam je to, tady ta dálnice 35, 6 a 3, tohle všechno stavíme a 11 na hranice a tohle, tak stavíme opravdu i ty další asfalty, už jsem vám to tady několikrát říkal, takže například teďka je ve velmi intenzivním výhledu obchvat Krnova, což se vám může zdát leckterým řidičům opravdu jako okrajová záležitost, ale pro Krnováky, kudy jezdí opravdu denně nějakých 12-15 tisíc transitujících vozidel do Polska a z Polska denně, tak je to strašně důležitých 3,5 kilometrů, který ale nebudou zas tak stavebně složitý, to znamená, děláme si naděje, že ve výběrovém řízení, který je organizovaný nejenom, vypsaný nejenom na cenu, ale zároveň i na rychlost výstavby, což je strašně důležitý, tak to dokážeme stáhnout na rok. Celou tu stavbu dokážeme stáhnout na rok. Takže to si myslím, že je docela dobrý výhled. Stejně tak dobrý výhled je třeba pro Pelhřimov, kam se chystáme opravdu zajet a zahájit stavbu konečně obchvatu a Pelhřimov si myslím, že velmi si oddechne. No a takovýchhle míst po republice je víc a já mě teďka došel dech.
0: Já jsem strašně rád, že jste zmínil Honzo Pelhřimov, protože tam nás také poslouchají a máme tam skvělé posluchače, takže i tam zdravíme. Hele Honzo, mám tady dvě kávy ještě, jak se říká, nepoužité, chcete jedno kafe zatím si dát?
1: Ale jedno bych si dál, no, ještě pořád tady ma nepustila, vsteklej jsem opravdu sám na sebe nepříjemnej. Dal bych si kafe hodně oslazený, poprosím, bez rumu.
0: Dobře, uděláme. Honza Riedl, díky moc a těším se na další Brief Wash. Mějte se, ředitel svý silnice dálnic.
1: Krásnou druhou půlku týdne.
0: Děkujeme.
2: Hey! Hey Radio CZ.

Když se s námi, dámy a pánové, podíváte společně na ledovou plochu na Kosku, tedy časomíru, tak vidíte sami, že hned celých 9 minutek nás dělí od 8 raní. Je to neskutečné, jak to letí.

0: Showtime Rock for you.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Je tady s vámi společně Rádio Hej. Frekvence Česká republika. A vy je dobře znáte, ale teď také znáte tuhle skvělou partu Alkehol.

0: Prahy už sledujeme také Jihlavu. Kde na nás čeká náš reportér kultury a sportu, stínový ministr Ondra Němec. Ondro, krásné ráno.
1: Krásné ráno, Milane, já zdravím všechny posluchače rádia, hej.
0: Krásně se slyšíme, ano, signál máme znovu vynikající, jak vy to v té hlavě děláte. Já třeba s Honzou Riedlem, tam se nám signál mění, no tak on cestuje prostě podle místa a tak dále, tam, kde zrovna je v Praze, na jakém okruhu se nachází a tak dále. Nicméně, tady máme stabilní systém a co se týká zvukového systému, to což je dobře. Ondro, kultura samozřejmě nás bude zajímat, další informace taktéž, pojďme na to, Jihlava aktuálně, Ondra Němec, pojďme na to.
1: No, jak jsem slíbil už minulý týden, tak se podíváme na festivaly v České republice, protože festivalová sezona už skončila.
0: Ano.
1: No a já podle těch statistik jsem se dozvěděl, že vlastně Česká republika je festivalovou velmocí.
0: Ano.
1: Česká republika totiž patří mezi země s mimořádně silnou festivalovou scénou. Pokud se zaměříme na populární hudbu, podle dostupných informací, tak v Česku orientačně můžeme počítat zhruba 140 rockových festivalů ročně, až 60 metalových festivalů a zhruba 90 multižánrových festivalů. Nejde přitom ale o jenom pouze velké a známé akce. Významnou část taky vytváří festivalové scény, které jsou menší, jo, který každý léto oživují města, obce, po celé republice. Co mě docela překvapilo, při orientačním propočtu celého festivalového trhu se může pohybovat v řádu až 10 miliard korun ročně.
0: Strašně.
1: Tolik lidí utratí, jo. Přibližně 3,7 milionů festivalových návštěv, což je úplně šílený. A při 3,5 tisícový útratě za jednu návštěvu by celková částka dosahovala až 13 miliard korun ročně. Částka je samozřejmě orientační, protože například já jsem o víkendu za festiák nechal 4,5 tisíce.
0: Ano.
1: Jo, takže to je takový, je to orientační. Ale významnou část těchto peněz získávají zpět taky veřejné rozpočty, jelikož výsledky loňské ekonomické studie ukázaly, že poplatky byly přibližně až 1,5 miliardy korun. A po započtení sociálního a zdravotního pojištění by celkový příjmy veřejných rozpočtů měly být až 2 miliardy korun ročně. Peníze z festivalu navíc nekončí jen u pořadatelů a státu, taky na nich vydělávají restaurace, hotely, kempy, dopravci, různí stánkaři, bezpečnostní agentury, technické firmy a řada dalších místních podnikatelů. Ano. Festivaly nejsou pouze kulturní a společenskou událostí, jsou taky významnou součástí cestovního ruchu, regionální ekonomiky a každopádně vytvářejí miliardový obrat pro Českou republiku. Co na to říkáš?
0: To je nádherný, to je prezentace prostě této formy festivalu, ale úplně jako profesionální, ty jsi to udělal jako takovou přednášku. Hele, bylo to stylový, jako úplně jsme, já myslím, že i posluchači žasli, jaká čísla se tam objevují a nádherně si to měl seřazené. Hele, Ondro, jako dneska máš jedničku, jako já nemám jak jinak dát známku jinou.
1: No, já doufám, že s hvězdičkou.
0: S hvězdičkou, samozřejmě, ano, je tam i hvězda, hele, takže jo, no a pokud nemáš něco jiného, máš ještě něco jiného, ale to už asi tě nechci trápit, ale jenom se zeptám, jestli tam ještě chceš něco dodat, a nebo to v hlavě ukončíme teď v tuto chvíli.
1: No, mě samozřejmě netrápíš, já jsem rád, že spolu hovoříme, ano. Ty mě bavíš, baví mě rádio, ale každopádně, já když to spočítám s mojí kapelou, co projedeme ročně za festivaly,
0: ano.
1: Tak asi opravdu, jakoby Česká republika patří mezi tu festivalovou velmoc, protože jenom my třeba projedeme zhruba těch za tu letní sezonu třeba 20 festivalů. Teď si, když si spočítám spoustu kapel, které tady v České republice jsou, to je akcí, to je prostě šílený. A je to na druhou stranu, je to super, protože Česká republika, říká se, co Čech, to muzikant, a spousta lidí, kteří chodí na ty festivaly, na tyhle ty kulturní akce, tak si to můžou užít a Česká republika patří opravdu mezi top jakoby ano. státy, který tu kulturu berou furt na tom prvním stupni. No.
0: Ty to nádherně říkáš a já bych tě normálně dal jako na funkci ministra kultury. Jako, jo. Asi bych to trošku teďka pozměnil v té vládě a dal bych tam tebe, protože víš co, je tam potřeba srdcář, člověk, který tomu taky rozumí a který trošku do toho dělá už x let. A my víme, že Lady Kate prostě je prosperující, jsem chtěl říct firma, jo, jako to říká vždycky Andrej, jako to říká Andrej Babiš. Je to firma, jako, jo, je to firma. Jo, takže je to prostě kapela, která skutečně se zvedla a NT Music, tvá agentura, každopádně pod křídly má skvělé kapely, skvělé party, skvělé kapely. Ondro, já ti v tuto chvíli moc děkuju, my si dáme svědomí, to je úplně jasné, od Lady Kate a budu se s tebou těšit na další zase duel z Jihlavy. Vysočina aktuálně. Ondro, měj se krásně.
1: Já se taky budu těšit, zdravím všechny posluchače rádia, hej, tebe do studia a naschledanou.
0: A dneska naschledanou, výborně. Ondra Němec, děkujem.
1: Ahoj.

zdraví jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

je to tak, chci v tobě nejdit, nebo se šmejdit. Holčo Kajs, zvuk a signál z pardubického studia Life Rádia Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

Většina z vás rozhodně poznává a poznáváte na švábnutý stratovády už těsně před celou před devátou raní. Ano, stále ještě raní čas je tady s vámi a s vámi raní eter, raní proud a symfonete, to je další skvělá parta,

dynamická muzika Symfonete, 2,5 minuty, necelé 2 minuty, do 9 raní. Té další části nás čeká lední hokej extraliga, nově. Ale dorazit by měl také Martin Kapek.

0: Full Time Rock for You.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Košicích. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
6: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
7: Hej Rádio. Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio Hej.
10: Je to tak, je to tady. Frčíme do finálové části, finálové hodiny, krátce po deváté. Rhapsody of Fire.

dopadá na šlápu ta vaši muzika Freedom Call, skoro čtvrt na deset, jdeme za ledním hokem Extraliga živě, každopádně po půl roce začíná nová sezóna ledního hokeje, Tip Sport Extraliga, ta letos slaví 90 let a fanoušky tak v následující sezóně čekají speciální eventy, nové soutěže a změna grafiky, prodloužení neboli Red Bull otevírá každopádně Extraligu a my o tom všem budeme hovořit s Paulem Hrinkem.

0: jdeme na poslední počasí s Lenkou.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm, místy i s bouřkami. Na východě zpočátku polojasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 23, na východě 24 až 32 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 a v Beskydech 23 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní, na východě čerstvý jižní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.

Úžasná muzika, Vláďa Šafránek, Ten Darower. Jsi to jediný. 20. minuta už je tady. 10 minutek do 9:30. My ukrojíme 9:30 a půjdeme do finále.

0: Ještě předtím ale velmi důležitá věc, protože už s námi na lajnách a frekvencích rádia Hej v České republice celoplošně je Martin Kapek. Martine, zdravím tě, hezký den.
1: Já vám přeji všem krásné dobré ráno, čaute, ahoj.
0: Ano, ano, a my víme, že ty jsi měl dnes skutečně výjimečně časné ráno, protože už se takzvaně na chalupce a pomáháš svému tatínkovi vlastně tam. My to máme jako úkol práce, prostě rozumíš, my musíme jako reportersky proniknout do těch optik vlastně těch občanů a vůbec umělců. Takže já o tobě vím skutečně hodně věcí. Martina, jsem strašně především rád, že si můžeme dát, jak se říká, ranní kávu tady v éteru a na frekvencích rádia, hej, prostě v tomhletom ranním proudu s námi společně. A ty samozřejmě očekáváš, jako všichni kluci z traktoru, 19. září, kdy v Hořicích bude 25 let vlastně traktoru společně s tebou nebo s vámi. Samozřejmě panoptiko, také euforie, bude to pěkné, bombastické, veliké, ale já už bych jako to mohl všechno říct a tebe a pak ti říct, Martine, děkujeme, že jsi přišel a ahoj, ale to nejde, prostě já nemůžu, já tě musím nechat také mluvit, takže Marťo, jak probíhá samozřejmě příprava na tenhle ten koncert, na tuhletu, dá se říct, i hezkou akci slavnostní, protože 25 tam zkrátka je a to už nevymažeme, je to tak?
1: No tak je to tak, jak říkáš, ale jako ta akce vlastně bude výjimečná tím, že bude vlastně úplně poslední oslava 25, které teďka probíhají vlastně ano. V rámci Rock-in, ale to nebude Rock-in, bude to vlastně závěrečný koncert, kdy my se potom na určitou dlouhou dobu odmlčíme, tak se rozhodla agentura vlastně, že traktor bude mít pauzu koncertní. Na jednu stranu to může vypadat, že to je dlouhá doba, na druhou stranu, co si budeme vykládat, nebo rok uteče jako voda.
0: Ano.
1: My se budeme věnovat tvorbě, budeme ve studiu. Pravda je, že bychom zvládli i koncertování, i studio,
0: ano.
1: Ale nicméně takhle bylo rozhodnuto a myslím si, že to bude dobrou věci a tak já vždycky mírně říkám, ať není přetraktorováno,
0: ano.
1: Protože opravdu traktor fakt funguje ne tak, aby hrál a holil a hrál a hrál, ale opravdu, aby všechno mělo smysl, ať nás to baví, ať fanoušky to baví, opravdu je tam stále je tam mnohem víc to srdce, než nějaký jakoby pracovní kalkul, nebo finanční, nebo jak bych to nazval,
0: ano.
1: Takže za to jsem rád, no a ta oslava bude velkolepá, bude to prostě poslední koncert na delší dobu a já si myslím, že si to užijeme minimálně tak, jak jako nynější teďka koncerty, které hrajeme v rámci Rock In a vůbec třeba ty Hořice, ten areál je velmi krásný, já osobně tam jezdím velmi rád, takže já se opravdu na tuto akci velmi těším. Doufejme, že vyjde počasí a že se nás tam sejde hodně, budeme mít i autogramiádu, takže se setkáme s našimi milými fanoušky, pokud tam bude hodně, tak ta autogramiáda bude možná na 3 dny, ale zkrátka a dobře, chci všechny moc pozvat a vlastně jim poděkovat vlastně za tento celý rok, nebo za ty 25, tak doražte a doufejme, že si to užijeme.
0: Martin, ty jsi to krásně prostě shrnul všechno kompletně, to je prostě, teď už tam jenom chybělo skutečně 25 svíček na velkém, ohromném dortu a tady já bych vám tam předal, kluci, jako, skutečně, s tím bych tam já přišel na tu stage, veliký, ohromný dort bychom přivezli a pak by to bouchlo vlastně ten dort, jo, a pak bychom si co bys bylo rozkrájali, no, tak jako...
1: Klidně přivezte a rozkrájíme to mezi naše fanoušky, určitě, samozřejmě.
0: Výborně, Martin, krásně si to popsal, samozřejmě, jako partnery si tam berete optiku, to je plně jasné, protože s vámi jezdí a vlastně startovali to s vámi a tak dále, jste v úzkém propojení, samozřejmě Euforii Slovensko, my to tady dáváme také opravdu do éteru. Bezvadná muzika, co mě říkáš ty jako vlastně hudebníka a víš vlastně o co
1: ale běží? jako je plno dobrých kapel vlastně, kapelu vlastně jsme tak jako nějak vybrali,
0: ano.
1: Víceméně agentura tady tohle vybírala. Já mám kluky a holku rád, oni s námi jeli, jsou fajn lidi, dělají poctivou řemeslnou muziku,
0: ano.
1: Takže vlastně jako já si myslím, že už se opravdu známe, takže myslím si, že to bude opět milé pohodové setkání.
0: Martine, ZLK samozřejmě nebudou chybět, ZL Production, která vlastně, ta firma udělá zase takovou tu slavnostní, nádhernou, bombastickou atmosféru, ať už se, co se týká zvuku, co se týká světel a vůbec tu show, která k tomu technicky patří. No, Marťo, já tě asi propustím, aby si zase mohl tatínkovi natírat chaloupku.
1: Ne, plot, natíráme plot, ty brďo, a připadám si, spal jsem 10 hodin v kuse, protože dělal jsem jogové pohyby, na které mé tělo rockerské není zvyklé. Můj syn, ten je úplně vypnutý, ten je jak Terminátor v poslední scéně filmu. A já už se tady dívám na další pole, no ty vole, a už na to. No.
0: Výborně, Martine, moc děkuji, my si dáme samozřejmě, a já si to dám rád, velmi rád s tebou, Amygdalu od kapely Traktor, a ty máš...
1: Určitě budeme hrát, Amygdalu určitě budeme
0: ty
1: hrát.
0: Ty máš velmi rád, takže si pojďme zahrát společně s našimi fanoušky a vůbec posluchači a fandové Rádia Traktor, protože ty poslouchají a vědí, že jsme dnes měli vstup. Martine, moc ti děkuju, úspěšný den.
1: Já
0: a těším se zase na další třeba pozvánku do éteru společně s tebou. Martin Kapek s námi byl, díky moc.
1: Mějte se všichni moc krásně a zůstaňte nahej, nazí a mějte se fajně a jak my tady na Moravě říkáme když jde 19.9., tak teďka třeba v sobotu 12.9. v Olomouci. Republika je malá, mějte se moc hezky, ahoj.
0: Moc děkujeme, děkujem.

je to tak, kapela 13. století přesně vystihuje v textu životní karneval. Co se děje nám všechno jako lidem. Nicméně 10 minutek už nás není od 10. Tímto časem se dostáváme k závěru našeho dnešního ranního eteraního proudu, který vám přinesl stavební holding Interia Pardubice, aneb chcete-li velkáparta.cz, kam se můžete podívat a zjistit třeba svoji budoucí profesi a nastoupit.

0: iRadio.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026, rokový a metalový festival. I třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny, Kýpa Fest v Raněny 2026, v sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
4: Full time rock for you. Rádio Hej.

0: připoutej se. Hej Radio CZ.
1: Hezké středeční dopoledne přejeme krásní rockeři a tvrdé rockerky. Tady je Radio Hej a Aleš Konopka, který vystřídal kolegu Mildu Krčila z pardubického studia. A právě startujeme další dopolední jízdu plnou pořádných kytar, bicích a muziky, která vás nenechá jen tak v klidu. Ať už sedíte za volantem, makáte v práci nebo si právě dáváte dopolední kafíčko, otočte volume doprava, protože dneska to bude opět hrát. Čekají vás legendy, pořádný rokový nářez, známé riffy a libovky, které si prostě musíte užít naplno. Tak startujeme motory, Radio Hej je on air.
2: Je středa, buď s Alešem Mahej až do oběda. Rádio.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: všechny naše big beatové konzumenty hráli američtí Papa Roach, založení roku 1993. A ty nyní vystřídá naše Lenka a předpověď počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm, místy i s bouřkami. Na východě zpočátku polojasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 23, na východě 24 až 32 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 a v Beskydech 23 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní, na východě čerstvý jižní vítr. Bio 2, střední zátěž.
0: Děkujeme Lence za předpověď počasí, no a teď už další muzika, Stratovarius, Vildačok nebo Škorpíci. Na ně se můžete těšit tady na rádiu Hej v dopoledním středečním éteru.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: německá heavy metalová hard rocková skupina, založená roku 1965 v Hanoveru. Přátelé, před námi další muzika, budeme pokračovat v náloži Big Beatu, za chviličku třeba Stouni nebo kapela Lucie. A hned teď si dáme AC/DC a Money Talks, tedy takovou nějakou rozpravu nebo řeč o penězích. A to mi připomíná jednu historku teda z mého života. Když jsem potřeboval jít na zábavu večer, mamka nebyla doma, vždycky jsem chodil za ní, že jo, ale nebyla doma, nedalo se nic dělat, tak jsem musel jít za svým tvrdým otcem, který pospával u televize v obýváku, a tak jsem na něho opatrně, jakože tati, už spíš? A on, co je? Mu říkám, dej mi stovku, už spím, chlapče.
1: Hey! Hey, radio, CZ.

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: 10 hodin 41 minut posloucháte Rádio Hej. No a s Martinou se teď půjdeme podívat na naše cesty, abychom zkontrolovali situaci v silničním provozu.
1: Dopravní expres.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se stále nárazově přibrzdíte mezi s tím 82. a s tím 90. kilometrem. Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je stále silnější provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Perfektná muzika. Hej Radio. Hej Radio. Hej Radio. www.hejradio.cz

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Rádiu, hej. Máme 10 minutek do 11. hodiny. Možná někdo z vás teďka přemýšlí nad tím, jaké auto by si koupil. Listujete v katalozích nebo na internetu, hledáte. No a já jsem tady našel na internetu, protože mě to taky zajímalo, jaké jsou nejoblíbenější a nejkupovanější auta u nás v České republice, ale samozřejmě musím vynechat dominanci samotné Škodovky, protože tady je to jasné, Škodovka by vyhrála, ta je nejoblíbenější u nás. Ale co se týče těch zahraničních, tak například na 5. místě je Kia. 4. nejoblíbenější je Dacia. Na 3. místě, což mě překvapilo, to jsem si myslel, že bude na 1., co se týče zahraničních, je Volkswagen, jsou na 3. teda. Na 2. Toyota a na 1. místě, jakože nejoblíbenější a nejkupovanější auto u nás je, přátelé, Hyundai. A to se týká tedy roku 2026, jo, podle toho, jak se vlastně kupovaly auta v tomto roce, nebo do posud. Takže ať víte, Hyundai na 1. místě, no vida, neřekl bych.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku?

0: co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
1: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
3: Hej Rádio. Hej Rádio.

0: Tohle byla Exploze a kapela Kern na rádiu Hey. Máme 5 minut po 11. hodině, načli jsme poslední dnešní dopolední hodinku vysílání tady z Opavského studia. S vámi je stále Aleš a teď se půjdeme opět podívat jako každý den do kalendáře.
1: Hey Radio CZ.
0: Musíme zkontrolovat, kdo má dneska jmeniny, komu budeme blahopřát. Dneska máme 9. 9. roku 2026, je středa a svátek má Daniela. Tady píšou, že ženské křestní jméno Daniela má hebrejský původ, stejně jako mužská varianta Daniel pochází z hebrejského Daniel, všecko s dlouhým které se dá přeložit jako Bůh je můj soudce nebo souzená Bohem. Vyberte si. Každopádně podle Centrum CZ, a jestli je to pravda, to nevím, zjistěte to, protože občas se tady mýlí, každopádně ať jsme z obliga, říkám, že za to může Centrum CZ. Máme v České republice 24 478 Daniel. Gratulujeme, tolik, no to není vůbec málo, tudíž by se měli zařadit na 59. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Tak holky, hlavně štěstíčko, zdravíčko, to je nejdůležitější, to zdraví, no. A my vám za chviličku zahrajeme song, který se jmenuje Daniela.
2: Radio Hey, rock on air every day.

0: Gates of Time a Dark Side of the Moon. Krom toho, že dnes mají jmeniny Daniely, dnes je taky Mezinárodní den krásy, přátelé. Kdo nemá přirozenou krásu, tak si pomáhá jak může, že jo, třeba různými prostředky, třeba kosmetikou, líčením, nebo dokonce i plastiky jsou někdy marné. No a u mě na krásu pomáhá pivo, kamarádi, protože po 6 pivech je každá žena krásná.
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
0: A tak krásným dívkám teď zahrají Turbo.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Naše Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Zlato?
1: Ano.
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm, místy i s bouřkami. Na východě zpočátku polojasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 23, na východě 24 až 32 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 a v Beskydech 23 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní, na východě čerstvý jižní vítr. Bio 2, střední zátěž.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Spring. 11 hodin 42 minuty. No to nám to utíká dneska. Za chviličku jsme takzvané cílové rovince, ale předtím si ještě řekněme, že dneska slaví 59. narozeniny Chris Caffrey, americký zpěvák a hudebník hrající na kytaru, basu a klávesy. Nejvíce známý jako člen Savatage a Trans-Siberian Orchestra. Chris se v poslední době věnuje ale i solové kariéře a od roku 2004 už vydal 4 alba. Tak gratulujeme určitě a přejeme hlavně zdraví, to je jasný.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej rádio.

0: Party Minds. Wake up to the real world. A outro má hotovo a šluz. Dnešní dopolední éter končí, přátelé, protože máme 11 hodin a 51 minut. A tudíž se musíme loučit. Já vám mávám, klaním se a děkuji za to, že jste poslouchali, že jste nám napsali, že jste komunikovali. A těším se zase na zítřek, kdy dopoledne budeme hrát další Big Beat a přidáme k tomu nějaké informace ze světa muziky a vůbec tak něco zajímavého. Do té doby se tedy mějte nádherně, využijte posledního krásného dne v tomto týdnu, alespoň tak to tvrdí meteorologové. Zdali se pak ještě někdy zase oteplí, to uvidíme. Necháme to na samozřejmě, jak se říká, předpovědi počasí, uvidíme, co bude. No, a to je tak asi všechno. Mějte se fajn, Čepic, rockeři. A na závěr ještě Halloween.
1: Je středa, buď s Alešem Mahej až do oběda. Rádio.

Máme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

0: rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
3: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. What
7: is love? Nebuďte smutní, že leté v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovolej. Dnešní díl bude věnovaný kapele Doktor Viktor, která příští pátek 18. září vystoupí v pražském Lucerna Music Baru. No a pokud byste na tenhle koncert chtěli získat lístky, tak mi napište. Užijte si Doktor Viktor a přeju kvalitní poslech.

Ahoj, zdraví vás Vojta Bureš z kapely Dr. Viktor. Srdečně vás zvu na náš koncert, který se uskuteční 18. září v Lucerna Music Baru v Praze. Přijede i speciální host, basistka od Prince Ida Nilsson. Takže 18. září, Praha Lucerna Music Bar, Dr. Viktor. Těšíme se na vás. Čau.

Marotovo Rej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Ahoj, zdraví vás Vojta Bureš z kapely Dr. Viktor. Srdečně vás zvu na náš koncert, který se uskuteční 18. září v Lucerna Music Baru v Praze. Přijede i speciální host, basistka od Prince Ida Nilsson. Takže 18. září, Praha Lucerna Music Bar, Dr. Viktor. Těšíme se na vás. Čau.

Marotovorej je u konce, dnešní díl byl věnovaný kapele Dr. Viktor, která příští pátek 18. září vystoupí v pražském Lucerna Music Baru. No a připomínám, pokud byste chtěli získat lístky na koncert Dr. Viktor, tak mi napište. To je ode mě dneska všechno, no a my se uslyšíme zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Radio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu rádia Hej vás zdraví Petr Havel, je 15 hodin, nějakých 14 minutek k tomu a my díky Offspring jsme do toho vlítli, jak se říká, v pěkný palbě. Dnešní odpoledne bude opět nabité informacemi a pozvánkami na různé kulturní a sportovní akce a taky budeme za chviličku volat pořadateli zajímavé akce, která se bude konat celý podzim. Nechte se překvapit, bude se jednat o sportovní akci Okola, zkrátka TBC série, což je cyklokrosový seriál. Ale o tom všem až za chviličku. Teď se pojďme podívat nejdřív na počasí, ale myslím si, že když se podíváte z okna, tak to bude stejný asi v celé republice jako tady u nás ve studiu v Benešově, protože všude prší a pršet bude. Zítra bude opět zataženo, oblačno, měly by se ještě srážky objevovat. V pátek to bude to samé, ale už bude těch mraků postupně ubývat. Sobota by měla být víceméně bez deště, ale známe ty předpovědi, no nicméně každopádně neděle už by měla být polojasná a mělo by to být ideální počasí na víkendové výlety nebo procházky do přírody nebo kamkoliv. Takže za chviličku voláme pořadateli TBC série, budeme vás zvat na seriál cyklokrosu v jižních Čechách, tak bedlivě poslouchejte, teď si dáme Citron a Ocelové srdce.

0: Ladíte Radio Hey, tohle to byla rocková legenda Citron a Ocelové srdce. Před tohletou písní jsem vám sliboval, že budeme volat pořadateli TBC série a dobrá věc se podařila. Já mám na drátě Petra Zikmunda. Petře, vítej v éteru Radio Hey.
1: Petře, já tě taky zdravím, zdravím posluchače.
0: Děkujeme, jsem rádi, že jsi se na nás udělal čas. Pojďme rovnou představit TBC série. Já jsem malinko nastínil, že se jedná o sportovní akci cyklokros a bude to na podzim, ale ty to řekneš určitě nejlíp.
1: Jo, pokusím se. Ta naše série je zajímavá v tom, že je čistě amatérská, je to série otevřená úplně komukoliv, kdo si chce vyzkoušet závody na kole. Mm-hmm. Jmenuje se cyklokros, ale nebo je cyklokrosová, zní taky, nebo napovídá tomu název TBC, tedy Tábor Budějovice cyklokros. Mm-hmm. A ta série vznikla v roce 2010, kdy jsme se se čtyřma kamarádama shodli na tom, že je potřeba si udělat hezké víkendy i na podzim, mm-hmm. kdy už ta cyklistika není tak standardně provozovaná. A stálo nás na startu 4, 5, 6, 7, 8, tak to začalo stoupat rok od roku. A dneska v 16. ročníku ta série vyrostla tak, že máme přes 200 startujících na každém závodě.
0: Takže
1: je to série, která je otevřená komukoliv, kdo si chce vyzkoušet cyklokros v té standardní podobě, tedy mm-hmm. závod na krátkém okruhu, technický a zábavný.
0: Rozumím tomu tak, že i když budu, řeknu, čistý amatér a budu mít chuť si ten váš, tu sérii zajet, tak se můžu odhodlat a přihlásit se? Nebudu tam strapněný nějakýma mistrama?
1: Určitě nebudeš, ten závod je právě pro tebe a pro kohokoliv, kdo chce s tím cyklokrosem nebo obecně s cyklistikou začít. Mm-hmm. Máme kategorie úplně pro všechny, ať už podle věku nebo podle výkonnosti, každý si najde svoji kategorii nebo svoji skupinku, se kterou ten závod, který je podle samozřejmě věku tak velice, řeknu, krátký, mm-hmm. ten nejdelší pro tu kategorii nejstarších nebo těch nejzkušenějších, tak má nějakých 50 minut až hodinu. Mm-hmm. Ale pokud chceš úplně začít a úplně si nevěříš na hodinový závod, tak máme i kategorii Open, která je pro dospělé vypsána 30 minut.
0: Mm-hmm. Paráda.
1: Jsou tam i kategorie pro děti, takže může říct celou rodinu. Mm-hmm. Od odrážedel po dvou letech až prakticky do říkáme až do rakve, takže kluci 60 let u nás závodí taky.
0: Jasně, skvělý. Já teda vím, že v naší rodině už moje vnučka je přihlášená do kategorie asi teda odrážedla, protože je ročník 2025. Takže my už vlastně jako rodina zastoupení máme přímo jakoby na startovním poli. No a pojďme teda říct ještě, kdy a jak a co. Kde jsou veškeré informace, nestačíme určitě říct všechny detaily nebo nějaké podrobnosti, tak pojďme říct určitě webovka a tak dále.
1: Myslím si, že nejdůležitějším odkazem je stránka tbcserie.cz. Mm-hmm. Tam jsou všechny informace o jednotlivých závodech, o pravidlech a tak dále, tak dále. Ale co je, myslím, pro posluchače asi to nejzajímavější je, že přihlášením do celé série získají, nebo registrací do té série, získají zvýhodněné startovné na všech 11 závodech série, letos máme 11 závodů, což je taky, řekl bych, výjimečné u nás v republice. Dovolím si tvrdit, že jsme největší cyklokrosovou sérií u nás v republice, když teda pominu tu profesionální, se kterou se ne úplně rádi srovnáváme, protože cílíme na jinou skupinu. Mm-hmm. Ale je to 11 závodů, jsme, řeknu, od Benešova na jih. Každý víkend, prakticky každý víkend je nějaký závod. Začneme příští týden 20. září v Bernaticích a potom to půjde už ráz na ráz. Hned další víkend máme v sobotu i v neděli závody. potom bude 14 dní pauza a pak prakticky každý víkend něco bude a na konci té série bude vyhlášení, kde se vyhodnotí pořadí ze všech těch jednotlivých závodů, se sbírají body a kdo bude mít nakonec nejvíc bodů, tak v tom celkovém pořadí bude ještě ohodnocen navíc nad rámec ty jednotlivé závody. Všechny ty informace dáváme průběžně na web, na webu jsou odkazy, na Instagram, na Facebook, jsou to všechny kanály, kde zveřejňujeme fotografie, kde zveřejňujeme výsledky. Super je, že máme čipovou časomíru, na každém závodě minimálně jeden fotograf profesionální, takže jsou z toho krásné fotky. Startovní, myslím, za lidovku, takže ideální program na víkend pro celou rodinu.
0: Skvělý, skvělý, skvělý. Takže ještě jednou to shrneme. Cyklokrosová série TBC, série.cz je webová stránka, kde jsou všechny důležité informace, samozřejmě registrační formulář, pravidla, kontakty, zkrátka všechno, co je potřeba. Petře, já jsem moc rád, že jsi pozval naše posluchače za sportem, za cyklokrosem. Jsem rád, že jsi na nás udělal čas. Já myslím, že si můžeme ještě v průběhu série zavolat a říct si, jak se vám daří, nebo jaká je aktuální situace. A je možnost i v průběhu se asi přihlásit do jednotlivých závodů, že jo?
1: Určitě ano, ta přihlašovací ceremonie začala už nějaký 14 dní zpátky. Ta první etapa končí toho 20. Potom bude to startovné, nebo ta registrační poplatek o 100 dražší. Nicméně to i tak znamená, že stačí objet 4 závody a vyplatí se přihlásit do celé série. Jinak samozřejmě může si kdokoliv zajet jenom vybrané závody jednotlivé, vyzkoušet si, jestli ho to bude bavit a pak se přihlásit do celé série. Co je taky super, nemusíte mít cyklokrosové kolo, stačí horské kolo, gravel pro každýho, tam kategorie je pro děti. Samozřejmě horské kolo úplně bez problému. A to je, myslím, asi úplně všechno.
0: Skvělý. Tak dobře, tak ještě jednou moc děkujem. Tohle to byl Petr Zikmund, pořadatel TBC série Tábor Budějovice Cyklokros. Veškeré informace jsou tedy na tbcserie.cz. Děkujeme, Petře, za pozvání. Držíme palce, ať se vám už 16. nebo 17. ročník. 16. ročník, ať se vám vydaří, ať máte plnou startovku a my vám určitě zase v průběhu podzima ještě zavoláme a teď posíláme tobě a všem, co máte rádi, kapelu Scorpions Rock Believer. To byl Petr Zikmund, TBC série.
1: Moc díky a zase naslyšenou.

ladíte Radio Hey, tohle to byly Dynasty a jejich Waterfall. Pro mě ta nejoblíbenější z téhleté, od téhleté kapely. Teď mám pro vás pozvánku na víkend, pokud máte rádi auta, pokud máte rádi americká auta, pokud máte speciálně rádi značku Jeep, tak nesmíte chybět v Bělé pod Bezdězem tento víkend, kde bude probíhat sraz této značky, konkrétně Adventureland neboli Jeeping. Jeeping je setkání majitelů a fanoušků značky Jeep, ale to se bude oslavovat už 85. rok fungování značky Jeep. Takže pojďme určitě vyrazit, pokud vás baví příroda, auta, různé zážitky, muzika, hudba, doprovodný program, to všechno bude v Bělé pod Bezdězem Jeeping 2026. Podrobnosti samozřejmě jsou na stránkách klubjeep.cz a vstupenky na portále qrticket.cz. Jdeme za muzikou, je tady Petr Janda a Hrací skřínka.

že není potřeba vůbec představovat, kdo to byl, že to byly AC/DC a jejich Money Talks. Tak dost řečí o penězích, my se jdeme podívat za fotbalem. Hraje se další kolo nejvyšší fotbalové ligy, 8. kolo je na pořadu v sobotu a v neděli, tak se pojďme podívat na to. 3 zápasy se budou hrát od 15 hodin v sobotu, a to konkrétně Liberec přivítá Boleslav, Bohemka si to rozdá ze Slováckem a za Zbrojovkou Brno cestuje Artis Brno, takže máme tady brněnské derby v sobotu ve 3 hodiny. No a od 18 hodin večer nastoupí proti sobě Sparta a Jablonec v Praze. No a v neděli v 1 hodinu Baník Ostrava FK Pardubice, od 3 hodin Plzeň Sigma a také Zlín Hradec. Večerní zápas, ten se bude hrát v Teplicích, kam jede pražská Slavia. Tak to je kompletní 8. kolo nejvyšší fotbalové ligy. My se samozřejmě podíváme už i za hokejem, protože už příští týden v úterý startuje další ročník nejvyšší hokejové extraligy, ale o tom až za chviličku. Jsme přeci jenom hudební rádio, musíme si hlavně hrát. No a do té 4. hodiny stihneme minimálně Briana Ferryho a nebo Sladey. Tak buďte dál dobře naladěni na vlnách Rádia Hej.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
3: Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia Hey vás zdraví Petr Havel, je 16 hodin, 1 minutka. K tomu, aby jsme se pomalu přehoupli do naší společné druhé hodinky, kterou samozřejmě vyplníme nejenom skvělou muzikou, ale ještě několika pozvánkami a na různé akce a nějakými těmi informacemi, které se týkají kultury a nebo sportu. Tedy se podívám do kalendáře, tak vidím, že dnes slaví svátek Daniela, takže pokud máte kolem sebe nějakou Danielu, tak ji nezapomeňte poblahopřát k dnešnímu svátku a samozřejmě celé Rádio Hey také přeje všem Danielám všechno nejlepší, kdo slaví dálko, aby jsme mohli znát třeba narozeniny, tak třeba známý český divadelní režisér a spoluzakladatel divadla Háta Petr Novotný, také český herec a dabér Filip Raimond. Ve světě, kdo dneska slaví, tak je třeba Hugh Grant, Adam Sandler, nebo chorvatský fotbalový záložník Luka Modrič, anebo třeba Michael Bublé. No tak Michaela Bubleho tady samozřejmě nehrajeme, ale hrajeme úplně jinou skvělou muziku, jako třeba Falka nebo Skillet Save Me. Jsme moc rádi, že jste s námi na rockové vlně Rádia Hey.

Posloucháte Radio Hey, tohle to není nikdo jiný než kapela Kiss, I Sure Know Something. Teď mám pro vás další pozvánku, která bude, nebo která směřuje na tuto sobotu. Pokud budete někde poblíž Benešova, tak určitě si udělejte večer čas a zavítejte na letní parket na Sladovce, kde bude rockový závěr léta s kapelou Krausberry. Krausberry není potřeba vůbec představovat. Bude to skvělý svátek blues roku v Benešově na Sladovce, takže 12.9. začíná se už v 17 hodin, takže doražte včas, bude kromě skvělé muziky, tak samozřejmě spousta dobrých, skvěle ošetřených piv a drinků, protože Max Beer Benešov určitě dodá skvělý set a výběr těch nejlepších piv. Takže Krausberry, rokový závěr léta v sobotu 12. září v Benešově, letní parket na Sladovce. Vstupenky jsou pochopitelně na portále qrticket.cz.

Ladíte Radio Hej, to byl Avantasia Against the Wind. Slíbil jsem vám, že se taky budeme podívat za hokejem, tak pojďme na to. Nejvyšší hokejová extraliga začne už příští týden v úterý 15. a hrací den, tedy středa, bude kompletní kolo dokončeno. V úterý tedy Karlovy Vary Třinec, to je od 18 hodin, no a v tu středu se začne v 17:30 Budějovice Boleslav, Litvínov Kometa a Vítkovice Kladno, Plzeň přivítá Liberec. Od 18 hodin se bude hrát derby na východě Čech, Pardubice přivítají Hradec hned v prvním kole, no a na Hané Olomouc poměří své síly s pražskou Spartou. Takže příští týden už v úterý začíná nejvyšší hokejová extraliga. Ale pokud byste chtěli vyrazit na hokej už dneska, tak dnes startuje Maxa Liga, takže bude se hrát v Jihlavě od 17:30, kam přijede Frýdek Místek, dnes také od 17:30 se bude hrát ve Zlíně, Zlínur Chomutov a Třebíč přivítá Tábor. V Praze se začne hrát v 18 hodin na Slávy, kam přicestuje Vsetín, Pardubice hrají s Přerovem od 18:00, Kolín přivítá Havířov a Litoměřice, dnes hrají se Sokolovem. Maxa Liga začíná dneska a příští týden ve středu už začíná Extraliga. Jdeme za muzikou, pojďme na to, je tady Santana a Europa.

Ladíte Radio Hey, tohle to nebyl nikdo jiný než Damon Vincent Fournier alias Alice Cooper a jeho jedna z nejhranějších písní ever, a to je Poison. No, je nejvyšší čas se loučit, je potřeba sem pustit další hudební program. Je samozřejmě středa, tak jak to znáte, tak se nic nemění, protože od 17 hodin nastoupí Matěj Lipský se svým krokodýlem, pak budou tipy, kalendář a roková středa. Takže Petr Havel se s váma loučí, mějte se skvěle, já vám přeju hezký den a hezký zbytek týdne, uslyšíme se spolu zase za týden ve středu ve 3 hodiny. Posílám vám Trautumberky a jejich Netáhlo. Mimochodem, na Trautumberky můžete vyrazit 11. do Valečova, anebo 12. v Olomouci večer, anebo v noci na Víravě. Každopádně Trautumberk to má nabitý. Mějte se skvěle, ahoj.

nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz

0: ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Time rock for you.
8: Radio Hey. Radio Hey.
9: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

možno deštivý večer teda, jak teda nevím, Mindel u nás, jo. A od mikrofonu rádia Hejva zdraví a vítá Honza Kulík. Dneska máme středu, to znamená rokovou středu, a než se do ní dáme a kalendář taky před ní bude, tak sirény, a co by odevírák večera?

Tak se dáme do toho kalendáře, co tam dneska najdem. Doufám, že něco zajímavého. Tak tady máme, co tady vidím poprvně. Vidím tady rok 1945 a to se 9. září, tedy co se 9. září událo v dějinách muziky, tak 9. září se narodil nikdo jiný než Danny Kalb. Sorry, ještě o kousek zpátky. Doug Angel a to jsou Iron Butterfly. Tak to zkusíme, co nám z toho vyleze. Necháme se překvapit. Tak tady jsou. Vydržte mi chvilku, už by to mělo běžet.

Tak to postrčíme o kousek dál, rok 1946. V roce 1946 se narodil Anatolij Kohout, mezi přáteli nazývaný Tolia. Takže Sinners, Primitivers, Group, Rebels, Blues Company, Energit, Exit, CK Vokal a taky Katapult. Ale to musím najít nějaký ten hodně starý Katapult. Zkusíme.

Tak to stáhneme, to je živáček bez přejezdu, tak je to tam hned za sebou. Pak tady máme 46. podruhý, nebudete tomu věřit, tomu to ještě bude snad ještě jednou. A 9. září se narodil Bruce Palmer, to jsou Buffalo Springfield, mám takovej dojem. Takže zkusíme.

Jak jsem hlásil 1946, jednou 9. září, Trevor Leslie Oakes. To jsou show vády.

1940, ale už 7. Takže 9. září se narodil Freddy Weller, což jsou Raiders, to je taky známá kapela.

1952, 9. září, a narozený je zrovna ten den Dave Stewart, co jsou Eurythmics.

1953 tady vidím taky dvakrát, takže 9. září se narodil John McPhee, což jsou Dobie Brothers.

0: No a 53. ještě jednou, a to se 9. září narodil Slávek Janoušek, zpíváček folkovej. Tak ho dáme.
1: Hovor s nádražákem.

Tak, to byl Slávek Janoušek a jinak s tou Vídní, to je svatá pravda. Do Prahy to bylo za chvíli, že jo, do Vídně. Škoda slov. No a mrkneme dál. Pak tady máme rok 63. 9. září Beatles jsou na špici anglický hitparády s nahrávkou She Love You. To byla vlastně jedna první věc, kterou UEMI natočili. Tak to dáme.

Pak tady máme 65. V 65. od 9. září Rolling Stones vedou ostrovní hitparádu, singlovou mám takový dojem, píseň uhádnete velice snadno. To se nezaměnitelná záležitost.

Pak tady máme rok 1967. 9. září se lístky na koncert kapely Dave D. Dozy Beacon Meekendich v anglickém Bergnu vyprodají nečekaně rychle. No to se stává, když je dobrá kapela. A v řadách fanoušků stojících před předprodejem vypuknou výtržnosti. To se taky stává, když hraje dobrá kapela a lístky nejsou. To máte jedna, dvě, jo. Tak Dave D. Dozy.

Já si pamatuju, že jejich album se prodávalo v 69. začátkem nebo koncem 68. u nás. A chyběla mela před prodejnama desek kvůli tomu. Tak, a 68. rok, 9. září, Beatles nahrávají Helter Skelter, to je na bílém albu, nebo dvojalbu vlastně, taková veselá skladbička. A že je přebeatlesováno dneska docela, co?

Pak tady máme rok 70, kdy 9. září ve Phoenixu začíná první turné Elvise Presleyho po 9 letech. To jenom zmíním, protože Elvise hrajeme stejně jako Beatles pořád v kalendáři téměř. A potom zajímavou věc, a to je z roku 71, 9. září vychází album Johna Lennona Imagine. Tohleto album je velice zajímavý, dokonce se dostalo mezi 500 do seznamu 500 nejlepších alb světa. Což je pravda, na to jsou doklady. A tato píseň Imagine konkrétně se stala dokonce takovým Markem Johna Lennona, že jo, ten boj za mír a takovýhle ty věci. A je to velmi známý, je to velmi hezký, tak si ji zahrajem. A když se tak dívám, musím s tím časem to nějak sfouknout. Tak tedy, pro dnešek by to bylo z hudebního kalendáře všechno. A my si pustíme teda, je to titulní píseň, první track nebo na vinilu, první brázda na A straně. Tady máte.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Dáme vám už od prvního počátku pocit, že jste šťastní. Ačkoliv je toto štěstí výsledkem dlouhodobé záměrné manipulace, teorie o utopiích dotažena do zhoubného konce. Do zhoubného.

Tak, blahopřejeme Vaškovi k hezkému prvnímu místu. Na druhém místě Edita, paní Edita tedy. Zdravíme paní Editu a ta nám přiváží Gigiho Kejla Cocaine.

A pak je tady Jenda z Bochova, zdravíme do Bochova pro nás v rádiu a taky pro všechny posluchače, dává Dream Theater, The Gift of Music, to je taky hezká věc.

Tak a teď tady máme, koho tady máme? Vladěnku tady máme. Vladěnka s holkama zdraví tatínka, přeje k nám do studia krásný večer, děkujeme a taky zkaz, že se na tatínka těšejí a posílají Gamma Ray kapelu tedy.

A máme tady pana Jindru z Janova. Ten to vidí na nějaký komornější powerplay, tak dáme You Keep It Moving, to je taky dobrý.

Tak to byli Deep Purple a já tady mám Pavla Skřivsoudova. Ten to vidí na Gamma Ray Empress.

A máme tady Pavla, hádáte správně, z Polska, se Sopot. Zdravíme našeho polského kamaráda a Pavel se Sopot píše, jestli nemám něco od letadla, nějakou zajímavou věc. Pro posluchače mladších ročníků říkám ještě, když to, tak letadlo bylo, byla to novovlná kapela. Bolševik jim šel po krku hrozně teda, jo. A když si to poslechnete, jsou to takový český depeš v některých skladbách, takový předchůdce. A tohle byl rok 82, jo, to je. Tak si dáme pro Pavla ze Sopot jsem vybral píseň Chci den. Tak zdravím do Sopot Pavla a posílám letadlo Chci den.

Tak to byla kapela Letadlo, nahrávka z roku 1982. Chci dát zdravím do Polska Pavla ze Sopot a mám tady Libora Měchovického, ten to vidí na Majestiku, posílám.

Peťánek a Drahuška mi napsali, že se, jim líbil Lennon, John, takže abych jim nabídl ještě, jako díky za hezký psaníčko, bych jim nabídnul ještě jednoho. Tuhle tu píseň John Lennon jako gramodesku nebo jako takovou vydanou nikdy v životě neslyšel, protože vyšla až po jeho smrti. Na základě toho, kdy se v archivu na Abbey Road našlo pár masterů, kde třeba on si nahrával vokály připravovaným písním a pak na tohle se to někam založilo a zapomnělo se na to, tak v té době Beatles, co byli ještě naživu, tak se k tomu znova připojili už teda kine snad všichni a spousta studiových hudebníků a na světě se objevila nahrávka Free as the Bird, volný jako pták, a vyšla na prvním dílu antologie Beatles, ta byla dvoudesková a na tom prvním disku hned byla tato píseň. Je to hezký, nechá se to poslouchat.

0: sound by now.
1: Jinak na internetech jsem viděl taky k tomu udělaný videoklip k téhle písni For You Are The Bird a byla to vlastně taková retrospektiva té historie té kapely, se to do toho promítalo, že jo, takhle. Jako zajímavý, no. A Honza telefonista to vidí na konec s bulama, zkusíme to, co to provede, no.

0: Tak to bychom měli konec Bula Máchy pro Honzu telefonistu a já tady mám Pavlíka Sůzu, to je náš stálej posluchač a ten to vidí na Sonátu Arktiku.
1: Radio Hej, s jihlem Radio Hej, das Radio, na Týrlich.

Tak, zdravím Pavlíka, našeho stálého posluchače a Petr a Andrejka z Jižního Plzeňska, zdravíme na Jižní Plzeňsko, dávají kapelu Hýt. Ahoj Jendo, poprosím pro dvě kočky tuto pohodovou píseň, tak to zkusíme. Jestli to půjde teda, jo? No?

co tady máme ještě? Máme tady Juráška. Ten by rád Slayer a Repentos. Repentos, to je hezká věc. Zdravím jen do studia. Pro všechny zahraje něco od podlahy. Dlouho jsem Slayery neslyšel. Já taky ne, ještě dneska. Tak bychom to mohli velice snadno napravit. Zkusíme to.

A teď tady mám 3/4 minuty do konce celý hodiny, tak to musím něčím zalepit. Něco krátkého dáme zase Káju Plíhala.

0: slunce smátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.

Tak, milí posluchači, trochu jsem to tady, jak si znáte to, no, za 20 let jednou v našem studiu. Joan Jett bude tady za chvíli, protože jsem se přechmál pořádek, no tak v mom věku, že to se snadno stane. A já tady zatím udělám radost Tomášovi Zubrnickýmu, který píše, když máme tu středu, tak alespoň trochu rachot. Takže Slayeri dneska už po druhý. To ani Metallica tolikrát tady nebejvá za celý pořad. Tak zdravíme Tomáše a posíláme.

Mám tady ještě jednou Peťánka a Drahušku, protože to je vzkaz ještě pro jednoho člověka, tak já to vyřídím. Jinak píšou, že v Brně prší, zázrak, já se dívám na radar, vidím, že tam dokonce leje v tom Brně. No u nás taky, u nás to bylo už od pozdního odpoledne, no tak leto nemůže trvat věčně, to je taky pravda. Aspoň nějak skončilo to zateplování klimatický. A pro naší sousedku, kterou odvezli do špitálu, taky něco zahrajeme hezkýho. Hlavně brzy přejeme uzdravení. A co bychom jí vybrali? Paula McCartneyho třeba. To by šlo.

Takže soused se brzký uzdravení a my si musíme vrátit k té John Jett, jo. To jsem slíbil a nezahrál, tak přidá mi jingle jako bonus, dva v jednom, znáte to.

Tak to bychom měli Joan Jett a její doprovodnou grupu, jakou ona vlastně, Blackhearts měla doprovodnou kapelu. Špatný kamarádi, Fake Friends. No a my tady máme Luďka 72, ten to vidí na Halloweeny.

A pak tady mám vzkaz od posluchače, že je potřeba si vzpomenout na zábavy taky taneční a s Odysseou dokonce. To byly dobrý zábavy v západních Čechách. Tam bývají vždycky dobrý zábavy. Tak jo.

0: Zabiják píše, že by bylo potřeba trochu Big Beatu, konkrétně Amon Amar. Amar? No, já si myslím, proč by náš?
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.

Pak tady máme Libora z Hukwald. Libor z Hukwald píše Theater of Tragedy dle mého ucha. No, když dle mého ucha, tak co bychom tam mohli dle mého ucha vybrat? Třeba Lorelei. To by bylo dobrý. Lorelei, to je německá taková jako pověst, jo? To byla víla, mimochodem velmi pěkná mladá holka, jako teda, a takhle za Děčínem, jak jsou ty, jak tam to labe, ty roviny německý, tak to tam prochází těma skalama, tak ona seděla na skále a rozprostřela si vlasy a to ještě musím dodat, že mimo těch vlasů většinou neměla žádný jiný oblečení a zpívala tam, jo, na té skále a ty lodníci, šífaři, co tam jako na tom labi, tak to poslouchali a teď čuměli na tu pěknou holku tam a dopadlo to tak, že každou chvíli někdo z nich tam rozsekal ten šíf úplně na krupici, jo, ty skály, no tak takhle to asi, to je ale německá pověst, jo, to. Tak, zdravíme Libora a dáme mu Lorelei.

Teď tady vidím, vydržte mi chvilku, teď tady vidím za Liborem Hukvaldským Vlastu ze Zásmuk. Takže zdravím Vlastu ze Zásmuk a ten to vidí konkrétně tedy na kapelu Motionless in White. Dobrá grupa, zkusíme to.

A pak tady vidím Láďu ze Zdislavic. Láďa ze Zdislavic, zdravíme našeho stálého posluchače Láďu Zdislavskýho a bude to hospodskej od sester, teda se to plácám, hospodskej od Bisáčů, to je vlastně předělávka těch Sex Pistols, neberete tomu věřit, ale je to tak.

tak to byla skladba Osolit. Kapela se jmenovala taky Osolit. To jsou docela nadějní hoši. Já když takhle poslouchám, veselá muzika taková, jako, jak se říká to český přísloví, hudbou k srdci, srdcem k vlasti. Tak vidíte, Osolit. Peťánek s Ržeškou píšou, že v Brně, jo, tady je to, píšou hezky, konečně se valí Wasser. Jo, to je v Hantecu. Já jako moc neumím, ale jednou jsem v Brně zabloudil. Jsem hodil kufr jako prase, odbočil jsem blbě z dálnice, abych mohl jít jako na Kyjov a dál tam, že jo, potom. A tak se nějak odbočil blbě z té dálnice a teď vidím kostel svatého Petra, jo, jak říkají Brňané, Peterskirchnu, a říkal jsem si, tak jen do a seš přesně tam, jo. Bylo to. Zabloudil jsem se tam, motal jako vítr v Brně, a teď jsem říkal, co jak já se zeptám, teď já neumím jako brněnsky, že jo. Teď se zapadl, že cajzl jede, bloudí, že jo, sranda bude velká, jo, a jak jsem se říkal, tak jsem tam stál jako hromádka neštěstí, jsem to zaparkoval u chodníku, motorku, a šuměl jsem tam do blba, co já si teď počnu, a přišel nějaký mladěs a zeptal se, no tak jak jsem mu řekl, že jako nevím kam, nebudete tomu věřit, on mě poradil velice šikovně a během 15 minut jsem byl v Prátecký ulici, to už je tam k letišti, a už jsem to tam štrádoval si z Brna, proč to je dobrý, jsem rád, že mě pomohli Brňané, jo, že to není jako v té anekdotě, jak ten Pražák chlemtal tu vodu z té kašny, jo, tak si myslím, že to asi jak zase nebude, že jo, to. Tak jo, tak zdravím tam, co bych jim zahrál, nějakou brněnskou, teď jsme měli takovou prudkou skladbu, tak bychom mohli dát kapelu Lehká noha, to je moravská kapela, nevím, jestli teda ještě hrajou, Večerní Brno se to jmenuje. Je to hezký, je to fíj takový folk rock, takže nečekejte velký rachot, ale je to dobrý.

Tak, musím něco, aby nám to vyšlo. Sorry, já jsem zaposlouchal a nezastavil jsem album. Jo. Lehká noha se jmenuje ta kapela. Nevím teda, jestli je hrajou, jestli, ale možná snad je to takový lehkej folk rock. Takže něco krátkého, co by se nám vešlo do celý. Zkusím Jerry Cheater.

0: Tak, dá se říct, že to vyšlo. 22.
1: Bylo 22 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Na nic si nehrajem.
0: Tak, já tady zkusím najít Jiřího Behleho, písničkáře snad. Jestli ho máme v demáčích, zkusím to. Jo, a zatím si dáme Cure a pak se uvidí. Cure jsme dneska ani vůbec nehráli, představte si.

Tak to byly Cure, docela zajímavý. Já jsem teď vybral, co jsem vybral? Já jsem vybral Deep Purple a jdu hledat toho Jiřího Vehlého, aby jsem se dozvěděl, jak to vlastně bylo s tou Loreal. Tak...

Tak, hlásil jsem Deep Purple, opět špatně, už jsem na to přišel. Já jsem, jak jsem měl ty srovnaní skladby na tom playlistu, tak jsem to měl postrčený obotníko nahoru. Tím se vysvětluje. Jo, a když jsem si toho nevšiml, tak jsem se vždycky překlepnul. Ale teď už je to v pořádku, jsem udělal opatření a David z Dobrý vody psal o té Lolei. David mi doporučil folkaře, ten se jmenuje Jiří Behle. Ten o tom udělal taky píseň, ale v podstatě si myslím, že se to pořád drží té německé pověsti, jo? Že to děvče teda ta viděla na té skále, tam spoře oblečena, tam zpívala a lodníci koukali a bourali. Jo. Ono tam to místo dokonce jako podle těch pověstí je tam poblíž nějaký hrad. Jo. A tam je doopravdy tento klabe se zužuje a jde do oblouku. Jo. Takže tam ta plavba není jednoduchá. Ale když se zase to tak veme to správního hlediska, že by někdo mohl říct, že Lorea lidem škodila, to taky ne, jo, protože na druhou stranu, kdybych byl právník, jo, tak řeknu, tak na co ty lodníci mají se věnovat řízení těch šífů a nemají koukat někde po děvčatech, že jo, potom to bere takovýhle konce, jo. Jo, takže si myslím, že Lorea je v tom nevině, ale nevím, proč teda jako na té skále a takhle to tam, zase tak důkladně tu německou pověst neznám, ale má to určitě nějaký důvody, jo, ale zase nejsem takový znalec historie. Tak si dáme toho Behleho, jo, tam, i když jako je to skoro stejný, já jsem myslel, že jsem nelhal, no to asi tak bude. Poslechněte si.

No, tak vidíte, takže tohle to byl Jiří Vehle a já si myslím, ona ta pověst má nějaký základ, to nevím přesně, proč zrovna tam na té skále to děvče, jo, ale zase na druhou stranu člověk může mluvit o štěstí, že je to příběh z dávných časů, tak si představte, kdyby to bylo ze současnosti a teď by tam na té skále, že jo, ta Lorea a teď by tam někdo ze šífařů rozsekal třeba tlačnej remorkér, jo, to už je škody nadělaný, že no, tak vidíte, že to jsou takovýhle věci, jo. Jinak jako staří Řekové, jo, ty to měli tyhle ty věci ještě dost hardcore, třeba vzpomínte na Odysea, že jo, ten jak tam měl, že jo, ty sirény na tom ostrově, jak tam zpívali, ty námořníci ty neodolali, tak tam přistáli a hrnuli se tam a sirény na fleku sežerali, že jo, to už je drsný, to už je teda jako, to už je teda hardcore, teda těžký. A když už jsme u toho Odysea, tak třeba, že jo, Skylla a Charybda, ty dva útesy, který oživili vždycky, když tam jela loď a ať uhnul lodník napravo nebo napravo, napravo nebo nalevo, tak obojí bylo špatně, jo. To jako politice, ale ježiši, to už zase sem tahám věci, které sem nepatří. Malém bych zamluvil ty Black Sabbath, o kterých jsem tady mluvil, tady je máte.

Tak, to byl jeden rest, Black Sabbath, a druhý rest, jak jsem tady hlásil, ty Deep Purple, tak taky dáme, a ještě tady mám Tomáše Zubrnickýho a zdravím do Brna ještě jednou, píše Peťánka od Drahušky, jestli jsem byl taky na Špilasu. Byl, tam jsem dokonce byl dobrovolně jako hoch mladý, školní, na výletě jsme tam byli dokonce, ale to už je strašně dávno. Tak jo, ten TD Purple, já bych se na ně zapomněl, já tady půjdu mluvím, že jo.

Tak jsme odehráli Deep Purple. Tomáš Zubrnický říká, jestli by byla Skulinka. Skulinka, jo, ještě bude. A měl by to být Trambus s Jirkou Schellingerem. Tak to dáme, jo. Zdravíme do Zubrnic a posíláme.

A ještě jedno přáníčkovému Parkán, jen chvíli noc. Tak dáme, Parkán je legenda jihočeská, tak jihočeši přiložte ucho.

Tak to byla jihočeská legenda Parkán, jen chvíli noc, a já vám dám ještě jeden pěkný kousek a budu se těšit, co máme zítra. Starý desky, vidíte to, na starý vinily. Jo, zítra ve čtvrtek. Tak tedy, milí posluchači, děkuju za poslech. Strávil jsem s váma dneska hezký večer a mějte hezký zbytek středy. Užijte si středu na plný pecky. Já vám zahraju k tomu ještě Old Beat a tak tedy mějte se fajn a ještě jedna velmi důležitá poučka. Kterou teď nám tady něco hraje, ale co? Vydržte mi. To jsou mi věci teda. To se tady vždycky objeví nějaký záznam. Jo, už je to v pořádku. Vždycky jako, jo, speciální zdroj zvuku, ale vždycky můžu přijít odkud, jo? To je o těch přístrojů tady hodně. Tak tedy, mějte hezký zbytek. Středy, jak jsem říkal, užijte si, mějte se fajn a poučka, ještě nezbytná, držte vlnu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás po prázdninách starý pes, co hraje jazz, to jsem já Honza Kulík. Dneska jsme začali muzikantem, který se jmenuje Charlie Parker a měl narozeniny 29. srpna, narodil se v roce 1920. Já jsem říkal přes ty prázdniny, teda jo, byly reprízy, tak jsem vydestiloval nějaký muzikanty ještě z konce srpna, aby jsme si ty oslavance užili. Tak tedy Charlie Parker. První skladba se jmenovala Confirmation, druhá skladba, kterou slyšíte, se jmenuje Nemůžu začít. To je standard klasický

Tak, to bychom měli Charlieho Parkera. Já jsem zapomněl říct, že se narodil v Kansas City v Americe. Jeho táta dělal na jídelních vozech číšníka, máti pracovala na poště, na základní škole chodil zpívat do katolického sboru, na střední pak už nastoupil do školního orchestru. Jeho máma viděla takhle jednou doma, když cvičil na to ságo, tak se na něj koukala a říkala si, no ten kluk k tomu to jde, to jako je dobrý, a koupila mu úplně novou altku, teda altový saxofon Casey Blues.

Po skončení střední školy se rozhodl, že bude muziku dělat profesionálně. Hrál s místníma kapelama v Kansas City a dokonce začal jamovat i s velmi Nobel orchestrama, jako třeba s orchestrem Count Basieho. Tady došlo k prvnímu maléru takovému, že když teda jamovali a on ztratil přehled o změnách akordů a začal to tam patlat nějak, tak bubeník Joe Jones vyndal činel ze soupravy a hodil mu ho pod nohy jako signál, aby vypadl z pódia. Toho ovšem neodradilo a dal se do skutečně tvrdýho cvičení, že byly doby, že cvičil třeba až 15 hodin denně. Láska na prodej, co vy na to?

Teď se podíváme do roku 1940, tomu zrovna umřel táta Charles Parker senior a on opustil McShannovu kapelu, od roku 1942 hrál nějaký čas s Hynesem. Tady ovšem dochází docela k maléru, protože v té době stávkovala Americká federace hudebníků. Dokonce dva roky v jednom tahu, 42, 44, to je v Americe běžný, tam se stávkuje, ani se nenadějete, jak. To znamená, že se nenahrávalo spoustu věcí. Některé kapely, jak se říká, museli držet krok a moc nevystupovali. V té době se začíná vyvíjet Charles Parkerův styl pro bebop celá novej a úplně velice zvláštní. Bohužel většina těchto nahrávek prostě neexistuje, protože nikdo nenatočil a to je škoda. Ale k tomu bebopu se ještě dostaneme. Night and day. Noc a den, to je standard jazzový. Máte rádi jazzový standardy?

V té době už začal mít taky docela ošklivý problémy, například koncertovali v Kansasu a on peníze, který měl na letenku, utratil za heroin, takže se neměl jak dostat. Navíc posléze taky věnoval jednu svoji skladbu známému drogovému dílerovi, toho pochopitelně sebrali, takže drogy nebyly a musel to řezat chlastem. Začalo to docela hezky. Dopadlo to tak, že zapálil prostěradla v amoku teda. Zapálil prostěradla na hotelu na pokoji a pak po hotelový hale běhal úplně nahej. Takže ho sebrali a byl hospitalizován v psychiatrické léčebně Camarillo State 6 měsíců. Pokud můžu já něco říci, muzikanti jsou tak trochu jako zvláštní lidi, ta muzika, že jo, s člověkem udělá hrozný věci, ale já bych mohl vyprávět, jo, to byste nevěřili, ale zase by jsem se rád vyhnul žalobám, tak to necháme na jindy. Loverman, to je další skladba, kterou když natáčel v roce 1946, tak v sobě měl litr whisky, tak měl teda pěkně naváto a děli se pěkný věci teda v tom studiu. Ovšem, tohle je nahrávka z roku 1950, takže nemusíte mít obavy, že byste jako posluchači došli k nějaký úmě na hudebním zážitku.

V době jeho největší slávy ho taky trápily tyhle ty problémy, protože jak víte, heroin a alkohol, to nějak nejde dohromady. Byl často považován za nespolehlivýho, spousta muzikantů z něho bylo na prášky, ale zase na druhou stranu byl to pan saxofonista, to je pravda. Jak říkám, můza si vybírá tu daň a když si znáte ve svém okolí nějakýho umělce, nemusí to být muzikant, může to být divadelník, herec, třeba nějaký velký, slavný, tak víte, že to s nima taky není dvakrát leh. Tak to bychom měli a my se posuneme na další skladbu. Na tomhle vinilu, co se mi točí na gramofóně, jsem tady vybral docela pěknou brázdu, která se jmenuje Je nejlepší čas.

Takže je nejlepší čas dát něco výpopu. Já tady mám poslední ukázku Charlie Parkerem a to je Žabý skok. Zbývá pouze dodat, že zemřel 12. března 1955 ve věku 34 roků v Novém Yorku. Když ho v nemocnici ohledali, tak to vypadalo následovně, ačkoliv měl 34 roků, tak jeho tělo bylo v takovém stavu, jako kdyby to byl 55-letý a možná ještě víc starý člověk. Tyhle ty věci člověku skutečně nepřidají. Možná to má taky původ v tom, že v 16 letech prodělal ošklivou bouračku v autě a byl dost potlučený a dostával silné dávky morfia proti bolesti. I to mi mohla být příčina. Při jeho pohřbu to bylo taky problematický, protože vzhledem k neuspořádaným rodinným poměrům, svým teda, protože měl de facto dvě ženy, tak se to tam nějak špatně řešilo, ale nějak se to dalo do pořádku, dokonce si to vzal na starosti v celou tu organizaci pohřbu a všechno Dizzy Gillespie. Jenom taková veselá příhoda z natáčení, traduje se teda. Ještě jednu věc, aby toho nebylo málo. Na jeho náhrobku je místo altky vyobrazený tenorový saxofon, ačkoliv on hrál na tu altku, ale to už je taková drobnost. Takže Žabý skok, za chvíli jingle a po ní bude oslavenkyně.

Tak tady Diana Washington, naprostá klasika, Dotýkej se mě v noci, Teach Me Tonight, narozená 29. srpna 1924 ve státě Alabama v Americe. Už na základní škole zpívala gospely, na střední pak dokonce založila vlastní gospelový soubor, který vedla. Ovšem písně, který vám tady předvedu, víceméně gospelový teda nebudou ani náhodou. Tak tedy, první písničku, kterou vám s ní přehraju, je trošku drsnější povahy, jo, jmenuje se to Ďábelsky zkažená holka. Zpívá se tam, podívej se, já jsem tak hrozně zkažená holka, fešáku, že nějakou tu romantiku si můžeš strčit za klobouk.

O Dianě Washington už jen krátce, protože je poměrně málo času, jak se tak dívám na hodiny, dosáhla mnoha úspěchů. Například v roce 1986 byla uvedena do alabamské jazzové síně slávy a v roce 1993 do rock'n'rollové síně slávy. Bohužel teda už in memoriam. Mimochodem to byla nejen zpěvačka, ale taky pianistka, hra dobře na vibrafon. Zemřela, a já vám to řeknu přesně, 14. prosince 1963 ve věku 39 let. Tady se jednalo o barbituráty, ale nehledejte v tom nějakou narkomanskou divočinu. Ona měla totiž dost problémy se spaním, špatně spala, brala na to řádně předepsané léky a nějakým nešťastnou náhodou zapomněla, nebo co, to nějak špatně prokombinovala a bylo vymalováno. A si ještě dáme blues od Louhánovi Johnovi a to je s Dianou Washington vše.

0: Tak to bychom měli Dinah Washington, ještě jsem zapomněl říct, že taky byla nazývána, tuším, královnou jukeboxů, ale snad jsem to už neříkal. Ale ještě, co bych vám dal na závěr. Já jsem tady hrozně dlouho hledal píseň Pool Parku. Krásně to naspíval Jirka Suchej, kdysi v Semaforu hezky to měl udělaný. A nebudete tomu věřit, jsem říkal, někde Voskové s Verichem, to tomu taky dělali, to musím mít, to zobrátil celý rádio z hůru nohama, že jo, a nakonec jsem to našel. Takže si dáme Pool Parku s Voskovcem a s Verichem, já vám děkuju za poslech, milí posluchači, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.
1: No jo. Tak co kdybychom zaspívali něco o půl pár, aby nebylo nedorozumění.
2: Mužíček skromný velice,

0: se vrchní nad stůl sklání, mužík mu šeptne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem.
1: Půl párku, prosím vašnosti, a půl párku. Ten host si přeje půl párku.
0: Rozpačitě řek mužíček, prosil bych k tomu chlebíček. Vrchní hlasitěj než třeba řek.
1: Půl párku, žádnej chleba.
0: Půl párku, půl párku.
1: U nás k půl párku se neservíruje chleba.
0: Mužíček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu sedí jak pěna, lokálem zazní ozvěna. Půl párku.
1: A už nic víc.
0: Půl párku.
1: A bez hořčic.
0: Půl párku, to je bez chleba.
1: Aha, ten hostí přeje půl párku.
2: Poslouchali jste 237. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...